dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

0: Stewart z Rádia Košice a teraz už dostane slovo aj náš Juraj, ktorý vie, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na začiatku Panonskej smerom od mosta SNP. Prechádzajte tu preto opatrne a za zdržaním počítajte na Račianskom Mýte zo všetkých smerov. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Malo by to potrvať do konca novembra. Potom na Limbovej ulici smerom od Patronky prebiehajú práce na ceste. A pozor na stavebné práce si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Prátejte tu s dočasným dopravným značením. Hliadka na vás triehne na Páričkovej ulici. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas propletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojem. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích a světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec perel smysl toho příběhu a možná, že to pochopím po závěrečném doběhu.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať